Evropská filmová cena diváků Lux 2025. O filmovou cenu diváků Lux 2025 se bude ucházet 5 filmů. Animal, Daomi, Flow, Intercepted a Julie mlčí. Animal je drama z pera řecké režisérky Sofie Exarchou. Pod horkým řeckým sluncem se tým animátorů v ostrovním letovisku připravuje na turistickou sezónu. Vede je zkušená Kália. Léto je v plném proudu, pracovní tlak sílí a prohýřené noci si začínají vybírat svou daň. Pod rouškou tmy se začíná odhalovat Kalijin vnitřní boj. Ale když se světla reflektorů znovu rozsvítí, show musí pokračovat.

0: what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox? I'm a jukebox.
1: Film měl premiéru v srpnu 2023 na 76. ročníku filmového festivalu v Locarnu, kde soutěžil o Zlatého leoparda a jeho tým si odnesl cenu za nejlepší ženský herecký výkon. Získal také Zlatého Alexandra na 64. ročníku filmového festivalu v Soluni. Daomé je dokumentární film z roku 2024, který režírovala francouzsko-senegalská režisérka a herečka Mati Diop. Na konci roku 2021 se 26 královských pokladů z Dahomejského království chystá opustit Paříž a vrátit se do země svého původu, dnešní Beninské republiky. Tyto artefakty a tisíce dalších ukořistili v roce 1892 francouzské koloniální jednotky. Jak mají lidé na jejich návrat zareagovat, když se tyto poklady předků vracejí domů do země, která musela v jejich nepřítomnosti jít dál? Mezi studenty univerzity v Abomey-Calavi se rozpoutá vášnivá diskuze.

Film Dahomey je koprodukcí Francie, Senegalu a Beninu. Měl premiéru v únoru 2024 na 74. ročníku Berlínského mezinárodního filmového festivalu, kde získala Zlatého medvěda za nejlepší film. Flow je animovaný fantasy snímek z roku 2024, který režíroval lotyšský filmař Gins Zilbalodis. Vypadá to, že nastal konec světa. Kočka je samotářské zvíře, ale protože její domov zničila velká povodeň, najde útočiště na lodi spolu se skupinou dalších zvířat a musí se mezi ně navzdory všem rozdílům začlenit. Na osamělé lodi se všichni vyrovnávají s výzvami, které sebou přizpůsobení tomuto novému světu nese.

0: Snímek Flow byl vybrán k premiéře v sekci Un certain regard na filmovém festivalu v Cannes v roce 2024. Na Mezinárodním festivalu animovaných filmů v Annecy v roce 2024 byl ověnčen cenami Poroty i Publika a v kategorii celovečerních filmů získal cenu nadace Cannes na podporu distribuce. Intercepted je dokumentární film o následcích ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Film režírovaný ukrajinskou filmařkou Oksanou Karpovič zachycuje zkázu, která postihla ukrajinské vesnice, města, domy a dálnice. Nabízí blízký pohled na oblasti, do kterých se po osvobození od ruské okupace znovu vrací život. Dodává tím naději a vyvažuje hrůzy, na které se zaměřují média. Celým filmem se prolíná tíživá zvuková stopa. Posloucháme nahrávky telefonních hovorů mezi ruskými vojáky a jejich rodinami, které v roce 2022 zachytila ukrajinská tajná služba.
1: Ty čo, vše domov, že mě pochránil, de?
2: Da nějak, čo ty, čo chránit, ráno ještě. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
1: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не видишь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Snímek Intercepted, který byl nominován na cenu Berlinále pro dokumentární film, získal na berlínském festivalu dvě zvláštní uznání od Amnesty International a Ekumenické poroty. Julie mlčí je debutový dramatický snímek belgického režiséra Leonarda Vandéla z roku 2024. Julie je vycházející hvězda na tenisové akademii, jejíž život se točí kolem milovaného sportu. Když se rozjede vyšetřování proti jejímu trenérovi a náhle je mu pozastavena činnost, očekává se, že všichni hráči v klubu poskytnou svědectví. Julie se však rozhodne mlčet.
3: Šli i s Rima, my víte, že o těchto věcech můžeme mluvit.

0: L'uguaglianza o non discriminazione o ma valore è unita all'Unione Europea o principi tal carta ta diritti fondamentali dall'Unione Europea. Minché Adan, e discriminazione contro persone lesbiani, gay, bisessuali, trans, intersessuali o queer, ha dato persisti che l'Unione Europea, che fu colma d'ore di nia. Ma da ancollo, l'Unione Europea ha da diversi odot a disposizione taha bistigiret contro discriminazioni. L'an o l'ini sviluppa u società aktar inklusiva, fejn lebda persona ma tibza tkun i innifisa jew tħobb lil min tixtieq. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar, u dan l-episodju jiddiskut il-ġlieda kontra diskriminazzjoni għabbażi tal-orjentazzjoni sessuali jew l-identità tal-ġeneru.
1: Bosta partijiet tad-dinja persuni lesbjani, gay, bisessuali, trans, intersessuali u queer għadhom jiffaċċjaw ksur sistematiku tad-drittijiet tal-bniedem tagħhom. F'ħafna pajjiżi liġijiet diskriminatorji jesponu lil dawn in-nies għar-riskju li jiġu arrestati maqtula u fil-mira tal-vjolenza jew pieni ħoroġ oħra. Dan jirrappreżenta theddida s-saħħa fiżika u psikoloġika tal-persuni LGBTIQ. Pereżempju, atti sessuali konsensuali bejn persuni tal-istess sess huma illegali f'aktar minn 60 pajjiż. F'dawn il-pajjiżi persuni LGBTIQ jistgħu jiffaċċjaw sentenzi ta' ħabs, multi u sanzjonijiet oħra. F'mill-anqas 7 pajjiżi, il-Yemen, l-Uganda, l-Arabja Sawdija, in-Niġerja, il-Mawritanja, l-Iran u l-Brunei, l-atti sessuali bejn persuni tal-istess sess huma punibbli bil-pjena tal-mewt. Mill-2013 diversi pajjiżi promulgaw liġijiet ġodda li jikkriminalizzaw ir-relazzjonijiet bejn persuni tal-istess sess. In-Nazzjonijiet Uniti u gruppi oħra ta' drittijiet tal-bniedem ikkritikaw dawn il-liġijiet u enfasizzaw li din it-tip tal-leġiżlazzjoni tista' toħloq ambjent ostili li fih jiġu mħeġġa l-omofobija u reati ta' mibeda.
0: L-ugwaljanza u r-rispett tad-diversità huma fil-qalba tal-proġett Ewropew. Għal daqstant, l-Unjoni Ewropea implementat waħda mill-aktar ġabrit estensivi tal-liġijiet kontra diskriminazzjoni fid-dinja. Il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea huma mħeġġa jimplementaw miżuri legali, politiċi u finanzjarji biex jiġġieldu l-vjolenza, id-diskors ta' mibeda u l-emarġinazzjoni. Barra minn hekk, l-Unjoni Ewropea tippromuovi drittijiet tal-persuni LGBTIQ madwar id-dinja. Fl-2020, il-Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza Helena Dalli qalet:
2: "It is unacceptable that people have to pay a price for who they are."
1: Huwa inaċċettabbli li bosta persuni jkollhom iħallsu prezz biex sempliċiment ikunu huma innifisom. Saħansitra hawn minnhom li jħallsu bħajjithom. Dak li qed jiġri l-ħutna jsaħħa ħbiss id-determinazzjoni tiegħi li nkompli naħdem u niġġieled favur il-komunitajiet LGBTIQ madwar l-Ewropa. U li l-minna, anke fejn maħniex mil-qua, nafu li qed nagħmlu dak li jixira.
2: Even where we are not welcome, we know that we are doing the right thing.
0: Barra minn hekk, fl-2020 għall-ewwel darba, il-Kummissjoni Ewropea adottat l-istrateġija tagħha ta' 5 snin dwar l-ugwaljanza tal-LGBTIQ li kienet responsabbli għall-iżvilupp tagħha il-Kummissarju Helena Dalli. L-istrateġija dwar l-ugwaljanza tal-LGBTIQ inkludiet firxa ta' miżuri f'erba' qosma: l-indirizzar ta' diskriminazzjoni kontra l-persuni LGBTIQ, l-iżgurar ta' sikurezza tagħhom, l-iżvilupp ta' soċjetajiet inklużivi għall-LGBTIQ u t-mexxija tal-appell għall-ugwaljanza tal-LGBTIQ madwar id-dinja.
1: Il-ħidma kontinwa li qed issir fil-ġlieda kontra l-omofobija, transfobija u l-bifobija għandha bażi legali mhux biss fit-trattati tal-Unjoni Ewropea, iżda wkoll fil-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Din kienet l-ewwel Karta Internazzjonali ta' Drittijiet tal-Bniedem li b'mod espliċitu ipprojbiet id-diskriminazzjoni għabbażi tal-orjentazzjoni sessuali. Madankollu il-liġi biss mhijiex biżejjed biex isseħħi l-bidla. Il-preġudizzju l-opinjoni preġudikata kontra persuni lesbjani, gay, bisessuali, trans, intersessuali u queer jieħdu diversi forom. L-abbuż verbali, il-vjolenza fiżika u l-emarġinazzjoni huma avvenimenti ta' kuljum fis-soċjetà tagħna.
0: Fiħdan l-Unjoni Ewropea, aktar minn persuna waħda minn kull tnejn iqisu li f'pajjiżhom id-diskriminazzjoni kontra persuni gay, lesbjani u bisessuali hija mifruxa. Skont l-istħarriġ tal-Eurobarometru tal-2024, kważi 7 minn kull 10 Ewropej qablu li l-persuni LGBTIQ għandu jkollhom l-istess drittijiet bħal persuni eterosessuali. L-istess perċentwal ta' Ewropej jaqblu wkoll li żwieġ bejn persuni tal-istess sess għandu jkun permess madwar l-Ewropa kollha. Meta nqablu dan mal-aħħar rapport ippubblikat fl-2019, l-istħarriġ juri li minkejja ż-żieda fid-diskors ta' mibeda fir-realtà u fuq il-medja soċjali u l-adozzjoni ta' liġijiet diskriminatorji f'pajjiżi bħal Polonja u l-Ungerija, il-maġġoranza tal-Ewropej issa qed jaċċettawhom aktar lill-individwi LGBTIQ milli kienu sa ftit snin ilu.
1: Fl-2021 il-Parlament adotta wkoll riżoluzzjoni li tiddikjara lill-Unjoni Ewropea żona ta' libertà LGBTIQ. Fejn kull persuna hi libera li tkun hija nifisha u kapaċi tiffjorixxi f'soċjetà inklużiva. Dan bat messaġġ sod lill-gvernijiet kollha li kienu qed jintroduċu leġiżlazzjoni kontra l-komunità tal-LGBTIQ. L-Unjoni Ewropea ġibdet l-attenzjoni wkoll għas-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem tal-persuni LGBTIQ barra mill-Unjoni. U l-ħtieġa li jiġi żgurat li s-sitwazzjoni tagħhom titqies fil-kuntest tal-proċeduri tal-ażil.
0: Id-diskriminazzjoni tista' sseħħ kullimkien u fi kwalunkwe qasam tal-ħajja. Bħala ċittadini tal-Unjoni Ewropea jeħtieġilna ngħinu biex nipproteġu d-drittijiet u l-benesseri ta' dawk madwarna u nkunu parti mis-soluzzjoni. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europal Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023. Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Leida, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
7: E che cosa fate?
6: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione appunto di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
7: Cosa fate qua oggi?
6: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
7: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
6: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
9: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
8: Paolo Borsellino.
3: Tre città. Una sola voce.
10: 6023.
11: Τον Οκτώβριο του 2024 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσίευσε τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας που διεξήγαγε το Ευρωβαρόμετρο μετά τις ευρωεκλογές. Σύμφωνα με την έρευνα, τα βασικά θέματα που ανησυχούν τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ακρίβεια και η γενικότερη κατάσταση της οικονομίας. Στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Η Ευρώπη και εγώ» θα δούμε αναλυτικά τα ευρήματα στα οποία κατέληξε το Ευρωβαρόμετρο. Πάνω από 4 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους προσήλθαν στις κάλπες των ευρωεκλογών ήταν η άνοδος των τιμών, η ακρίβεια και η γενικότερη κατάσταση στην οικονομία. 3 στους 10 ερωτηθέντες ανέφεραν ότι το βασικό θέμα που τους οδήγησε να ψηφίσουν είναι η κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο, ενώ παρόμοιο ποσοστό ανέφερε ως σημαντικότερο λόγο την ανάγκη να προστατευτούν η δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Στην 5η θέση βρίσκονται από κοινού η μετανάστευση, το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, καθώς και η άμυνα και ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 2 στους 3 ερωτηθέντες είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 7 στους 10 θεωρούν θετικό ότι η χώρα τους είναι μέλος της και πιστεύουν ότι έχει ωφεληθεί από τη συμμετοχή της σε αυτήν. Και αυτό για 4 βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι η μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερος λόγος είναι η άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην προστασία της ειρήνης και στην ενίσχυση της ασφάλειας. Τρίτος λόγος, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ τέταρτος λόγος είναι το γεγονός ότι δημιουργεί νέες ευκαιρίες εργασίας. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένει και η εμπιστοσύνη των πολιτών στην κοινοβουλευτική δημοκρατία στην Ευρώπη. Το 42% των ερωτηθέντων έχουν θετική εικόνα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία του Ευρωβαρόμετρου. Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου έδειξε επίσης ότι η συμμετοχή στις ευρωεκλογές έχει γίνει δημοκρατική συνήθεια για πολλούς πολίτες. Στην ερώτηση «Γιατί ψήφισαν?», σχεδόν οι μισοί ψηφοφόροι ανέφεραν ότι ψηφίζουν πάντα, ενώ 4 στους 10 δήλωσαν ότι το θεωρούν καθήκον τους ως πολιτών. Η έρευνα διεξήχθη από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Verian για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2024. Συμμετείχαν σε αυτήν πάνω από 26.000 πολίτες και από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
12: Schengen. Schengenský prostor ve své současné podobě zahrnuje území 27 evropských zemí, včetně 23 členských států Unie, jakož i Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska. V jeho rámci je možné volně cestovat z jednoho státu do druhého bez hraničních kontrol, bez ohledu na to, jaký druh hranice překračujete, zda pozemní, námořní nebo vzdušnou. Kontrolou je třeba projít pouze při překračování vnější hranice, tedy hranice mezi členským státem Schengenu a třetí zemí, například mezi Polskem a Ukrajinou. Nedávno se k schengenskému prostoru přidalo několik nových členů. Chorvatsko do něj vstoupilo 1. ledna 2023. Kromě toho se unijní země na konci roku 2023 jednomyslně rozhodly dát zelenou odstranění hraničních kontrol s Bulharskem a Rumunskem na vnitřních vzdušných a námořních hranicích Unie, a to k 31. březnu 2024. Rozhodnutí o zrušení kontrol na pozemních hranicích však bude přijato později. To znamená, že pouze dva členské státy nebudou součástí schengenského prostoru, a sice Irsko a Kypr. Tato země v současné době prochází hodnocením, zda splňuje všechna požadovaná kritéria pro vstup do tzv. Bezhraniční zóny. Naproti tomu Irsko není právně vázáno vstoupit do schengenského prostoru, ale může o to kdykoliv požádat. Je však důležité poznamenat, že všichni občané Unie mají právo na volný pohyb bez ohledu na to, zda jsou státními příslušníky země, která vstoupila do schengenského prostoru, či nikoli. Při překračování hranice mezi státem, který je členem Schengenu, a členským státem Unie, který součástí tohoto prostoru není, jsou unijní občané v zásadě podrobeni pouze krátké hraniční kontrole, která má ověřit jejich totožnost. Pokud jde o státní příslušníky třetích zemí, harmonizovaly státy schengenského prostoru podmínky a postupy pro získávání krátkodobých víz. Ty jejich držitelům umožňují volný pohyb v rámci Schengenu po dobu až 3 měsíců, a to v rámci období o maximální délce 0,5 roku. Ne všichni státní příslušníci třetích zemí však musí žádat o schengenské vízum. Například američtí nebo australští občané jsou od této povinnosti osvobozeni. Schengen ale neznamená bezpodmínečné odstranění všech druhů kontrol souvisejících s cestováním. V tomto ohledu je zásadní mít na paměti rozdíl mezi hraničními a bezpečnostními kontrolami. Ty se provádějí z bezpečnostních důvodů, například na letištích, a vztahují se také na osoby, které cestují v rámci Schengenu.
13: Libre circulation des personnes.
14: Schengen.
15: Schengen.
14: Schengen.
15: Schengen.
14: It's based on co-decision.
15: Problems at the border.
16: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
15: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
12: Cestující může být rovněž povinen předložit doklad osvědčující jeho totožnost, aby prokázal, že je platným držitelem své letenky. Zároveň zde stojí za zmínku, že výjimečně může stát schengenského prostoru dočasně znovu zavést hraniční kontroly, pokud zjistí vážné ohrožení svého veřejného pořádku nebo vnitřní bezpečnosti. Tuto možnost v praxi několikrát uplatnila například Francie, která obnovila hraniční kontroly kvůli teroristickým hrozbám. Schengen tedy není jen o usnadnění cestování, ale také o zachování bezpečnosti celého prostoru. Schengenský informační systém je speciální databáze, která umožňuje policii a dalším příslušným veřejným orgánům kládat a ověřovat informace mimo jiné o pohřešovaných nebo hledaných osobách. Jedná se o platformu pro spolupráci mezi donucovacími orgány z různých zemí, která přispívá k zachování vysoké úrovně bezpečnosti, zejména pokud jde o vnější hranice schengenského prostoru.
14: Schengen.
15: Schengen.
14: Schengen.
15: Schengen.
12: Podíváme-li se do historie, sahají počátky Schengenu do roku 1985, kdy se pětice členských států Unie rozhodla zrušit kontroly na svých vnitřních hranicích. Tato iniciativa souvisela s rozmachem evropské integrace po druhé světové válce a cílila na budování vzájemné důvěry skrze odstranění hranic. Název samotné oblasti pochází od lucemburské obce Schengen, kde byla původní dohoda zakládajícími státy podepsána. Takzvané schengenské aky, což je celkový soubor toho, co dnes tvoří schengenské dohody a související předpisy, je již přibližně 20 let nedílnou součástí práva Unie, a to od doby, kdy bylo začleněno do jeho rámce Amsterdamskou smlouvou. V současné době, více než 30 let po podpisu schengenské dohody, může volně cestovat více než 400 milionů občanů, žijících v tomto prostoru. Ten nejen usnadňuje pohyb osob, ať už pro obchodní nebo rekreační účely, ale také posiluje evropské hospodářství a zlepšuje kvalitu našeho každodenního života. Jedná se tedy o jeden z největších úspěchů projektu evropské integrace.

0: Este podcast es una producción del Parlamento Europeo.
1: 2024 metų Lux Europos publikos kino apdovanojimas. 2024 metų Lux Europos publikos kino apdovanojimą laimėjo filmas Mokytojų kambarys. Vokiečių režisieriaus Ilkero Četako režisuotas filmas Mokytojų kambarys pasakoja apie jauną vidurinės mokyklos mokytoją Karlą, kuris savo idealizmu išsiskiria iš kitų mokytojų. Kai keletas neišaiškintų vagysčių apkartina mokytojų kolektyvo atmosferą, Karla nusprendžia imtis tyrimo.
2: Achtung, fertig, los!
3: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
4: Wer sitzt hier?
5: Oskar sitzt da.
4: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
5: Ich hab keins.
6: Und das hier?
4: Freunde, wessen Platz ist das?
7: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
3: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
1: Mokytojų kambarys laimėjo 5 Vokietijos kino apdovanojimus, taip pat apdovanojimą Europa Cinemas Label kaip geriausias Europos filmas ir apdovanojimą Arthouse Cinema Award tarptautinio Berlyno kino festivalio programoje Panorama.
8: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
9: Sie sind doch alle...
10: Ist alles okay?
9: Hey!
11: Mein Sohn klaut nicht. Der Männer klaut. Riech ihm die Beine.
12: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
13: Hier werden ganze Existenzen vernichtet. Bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
14: Schämen Sie sich.
13: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach nicht
15: aussagen.
16: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
17: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
1: Į finalą taip pat pateko filmai 20 tūkstančių bičių rūšių, Nukritę lapai, Adamant ir Pirties seserys. Žiūrovai galėjo balsuoti dėl visų 5 filmų, kurie buvo rodomi visoje Europoje. Nugalėtojas buvo išrinktas sudėjus publikos ir Europos parlamento narių balsus. Kiekviena grupė turėjo po 50% balsų. Lux Europos publikos kino apdovanojimu siekiama atkreipti dėmesį į filmus, kuriuose nagrinėjamos aktualios socialinės ir politinės temos. Šio apdovanojimo tikslas – paskatinti diskusijas ir filmus naudoti europietiškai tapatybei stiprinti. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento internetinis radijas Europarl Radio.
18: Transatlantický obchod s otroky je temnou a bolestivou kapitolou lidských dějin. Trval přes 400 let a postihnul více než 15 milionů lidí. Byl součástí takzvaného trojúhelníkového obchodního systému mezi Evropou, Západní Afrikou a Amerikou. Sice byl na počátku 19. století zrušen, přesto můžeme vnímat jeho následky i v současnosti. Rasistické ideologie, kterými lidé ospravedlňovali obchod s otroky a udržovali ho v chodu, pořád sytí dnešní diskriminační postoje a chování. V tomto podcastu si připomínáme oběti otroctví a transatlantického obchodu s otroky. Ptáme se, jak tato temná kapitola historie ovlivňuje náš současný svět a společnost. Nejdřív si uděláme malý výlet do minulosti. V 18. století bylo Haiti, ostrov v srdci Karibiku, francouzskou kolonií. Zotročení Afričané, kteří pocházeli především ze západu kontinentu, tu byli vystaveni nepředstavitelným útrapám. Zažívali hodiny dřiny, zranění, nemoci, násilí Také byli často podvyživení. V této době se i na Haiti dostaly ideály francouzské revoluce. Rovnost, svornost, bratrství. A probudili u místních lidí touhu po svobodě. Kolonie se však stala místem bojů, kde se proti sobě postavily konkurenční koloniální mocnosti, které podporovaly různé frakce a prosazovaly své vlastní zájmy. V této pohnuté době zde v letech 1791 až 1804 probíhala revoluce. Jejím vůdcem se stal bývalý otrok Toussaint Louverture a vedl své souputníky na cestě za svobodou a nezávislostí. Revoluce se zdařila. Haitský lid získal na Francii nezávislost a Haiti se stalo první zemí založenou bývalými otroky. Tento dějinný okamžik nejenže znamenal konec otroctví na Haiti, ale měl odezvy i daleko za jeho hranicemi a nakonec přispěl ke zrušení otroctví jako takového. A teď se vrátíme zpět do současnosti. Každý rok si 25. března připomínáme oběti otroctví. To je den, který OSN vyhlásilo za Mezinárodní den památky obětí otroctví a transatlantického obchodu s otroky. Vzpomínáme na krutost, která otrokářství provázela, a vzdáváme poctu těm, kteří kvůli obchodu s otroky trpěli a zemřeli. Nabízí nám příležitost, abychom mladé lidi varovali před nebezpečím rasismu a předsudků. Generální tajemník OSN Antonio Guterres se k tomu vyjádřil jasně.
6: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
18: Miliony afrických dětí, žen a mužů byly prodány jako zboží přes Atlantik. Vyrvali je z jejich rodin a z vlasti, rozvrátili jejich komunity, jejich tělo bylo bráno jako komodita a bylo jim upíráno samotné lidství. Dějiny otroctví jsou příběhem utrpení a barbarství, v němž se lidstvo předvedlo ve své nejstrašnější podobě. Najdeme v nich ale také příběhy dechberoucí odvahy, kdy se jednotlivci zachovali jako skuteční hrdinové. Počínaje samotnými zotročenými lidmi, kteří se postavili nepředstavitelným překážkám, až po ty, kteří bojovali za zrušení otroctví a nebáli se proti zločinnému systému otevřeně vystoupit. Stopy transatlantického obchodu s otroky však můžeme vnímat dodnes. Od staletí koloniálního vykořisťování můžeme nakreslit přímou spojnici k současným sociálním a hospodářským nerovnostem. Snadno rozpoznáme i rasistické výroky, které s oblibou používají ti, kteří znovu oživují šovinistické ideje o nadřazenosti bílé rasy, chtějí racionalizovat obchod s otroky a omlouvat jeho nehumánost. Je na nás všech, abychom proti pozůstatku otroctví v podobě rasismu bojovali. V boji proti rasismu a předsudkům je naprosto zásadní vzdělávání. OSN proto přikládá velký význam vzdělávacím iniciativám, které budoucí generace učí o příčinách a důsledcích otroctví a předává zkušenost, kterou si lidstvo z tohoto temného období odneslo. Pokud máme lidi úspěšně vzdělávat a chceme, aby o tomto tématu věděli, musíme používat vhodný slovník. Proto historikové v posledních letech přestali používat slovo otrok a místo něj zavedli výraz zotročení lidé. Poukazují tím na to, že se otrokářský systém pokusil svým obětem odepřít samotnou lidskost. OSN spustilo různé iniciativy, které zkoumají dějiny a dopad transatlantického obchodu s otroky a otroctví na celém světě. Patří mezi ně projekt UNESCO Roots of Enslaved Peoples, čili Cesty zotročených národů, který byl spuštěn v roce 1994, nebo právě březnový Mezinárodní den památky obětí otroctví a transatlantického obchodu s otroky. Kromě toho OSN vyhlásila roky 2015 až 2024 za Mezinárodní dekádu lidí afrického původu. Cílem je řešit problémy, s nimiž se lidé afrického původu stále setkávají, například systémový rasismus či diskriminaci. Projekt má proto prosazovat respekt k lidským právům, vyzdvihnout přínos lidí afrického původu a zlepšit právní rámec pro boj proti rasismu.

0: ancora voi. 6023.
1: Zastupnici u Europskom parlamentu mogu obavljati razne funkcije. Mogu postati predsjednik ili jedan od potpredsjednika parlamenta, član odbora ili promatrač. Unatoč tome što se o njoj rijetko govori, funkcija promatrača u parlamentu vrlo je važna. U ovoj epizodi objasnit ćemo koja je uloga promatrača, te kako se biraju i koje su njihove dužnosti. Izbori su jedan od stupova funkcionalne demokracije, a promatranje izbora način je da se osigura da oni budu pravedni, slobodni i demokratski. Europski parlament ima važnu ulogu u tom procesu. On šalje izaslanstva da promatraju izbore u raznim zemljama, kada njihova nacionalna tijela to zatraže. Parlament promatra izbore u zemljama koje nisu članice Unije od 1994. Kada neka zemlja pozove Europski parlament da promatra izbore, izaslanstvo parlamenta provodi tu misiju u bliskoj suradnji s Europskim vijećem, Europskom komisijom i drugim relevantnim međunarodnim institucijama. U posljednjih 20 godina Unija je provela više od 200 misija za promatranje izbora u 70-ak zemalja. Europski parlament danas šalje do 12 izaslanstava godišnje na promatranje izbora diljem svijeta. Ta se izaslanstva pridružuju dugoročnim misijama Unije ili Organizacije za europsku sigurnost i suradnju u Uredu za demokratske institucije i ljudska prava. Zastupnici u Europskom parlamentu imaju ključnu ulogu u tim misijama. Svaku misiju za promatranje izbora u Uniji vodi zastupnik kojeg je potpredsjednik Europske komisije imenovao glavnim promatračem. Izaslanstvo obično čini 7 zastupnika koji su članovi različitih klubova zastupnika. Oni provode 4 do 5 dana u određenoj zemlji i sastaju se s predstavnicima lokalnih vlasti, članovima političkih stranaka, nevladinih udruga i drugim promatračima. Tijekom samih izbora, zastupnici nadgledaju otvaranje i zatvaranje biračkih mjesta, glasanje i prebrojavanje glasova na biračkim mjestima i drugim lokacijama. Također sudjeluju na konferenciji za medije kako bi iznijeli svoje preliminarne zaključke. Budući da zastupnici u Europskom parlamentu imaju iskustvo s izborima, razumiju njihovu složenost i izazove koje nose. Zbog te jedinstvene perspektive, lakše im je učinkovito pratiti proces. Njihova prisutnost također povećava vidljivost i legitimnost misija za promatranje izbora. Naravno, zastupnici se tijekom tih misija pridržavaju strogo kodeksa ponašanja. Moraju izbjegavati sukobe interesa, ne smiju se miješati u izborni proces ni komentirati kandidate ili politička pitanja sve dok se ne održi službena konferencija za medije. Time se osiguravaju nepristranost i vjerodostojnost njihovih opažanja. Primjerice, misija za promatranje izbora u Zimbabve u 2023. utvrdila je da je nacionalni pravni okvir za održavanje izbora u skladu s međunarodnim standardima. Međutim, njegova provedba to nije bila. Zbog toga su se birači našli u nepravednom i neugodnom položaju. Bivši zastupnik i glavni promatrač Fabio Massimo Castaldo pojasnio je kako se unatoč tome što je Zimbabve odobrio pristup izbornom procesu, izaslanstvo suočilo s preprekama u provedbi misije. Zbog toga je zaključio da su potrebna znatna poboljšanja da bi Zimbabve ispunio regionalne i međunarodne izborne standarde. Može se zaključiti da misije za promatranje izbora Europskog parlamenta imaju ključnu ulogu u podupiranju i promicanju demokracije diljem svijeta. Njihova je glavna svrha pomoći zemljama u održavanju pravednih, slobodnih i demokratskih izbora, analiziranjem izbornih procesa i pružanjem neovisnih i nepristranih procjena. Ako želite saznati više o drugim važnim funkcijama i ulogama u parlamentu koje se spominju u ovoj epizodi, poput predsjednika Europskog parlamenta, potpredsjednika ili odbora, poslušajte i druge epizode serije podcasta Izgubljeni u žargonu EU-a. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
2: Lesy mají zásadní význam pro naše zdraví, dobré životní podmínky a také pro zdraví planety. Oplývají rozmanitostí biologických druhů a jsou nesmírně důležité v boji proti změně klimatu. Poskytují nám čistou vodu, potraviny a materiál, stabilizují půdu a snižují riziko přírodních katastrof. Proto chce Unie zlepšit kvalitu svých lesů a zvětšit jejich rozlohu, více je chránit a obnovovat. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V tomto díle si povíme více o nové lesní strategii Evropské unie do roku 2030. Evropská unie patří k nejhustěji zalesněným oblastem světa. Lesy pokrývají přibližně 40% jejího území. Jsou domovem většiny pro Evropu původních suchozemských druhů živočichů a rostlin. Lesy nám prospívají mnoha způsoby. Pohlcují například oxid uhličitý ze vzduchu a působí tak jako úložiště uhlíku a pomáhají v boji proti změně klimatu. V současné době dokáží pohltit přibližně 10% všech emisí CO2 v celé Unii. Lesy poskytují čistou vodu a pomáhají regulovat její koloběh. Navíc snižují riziko sesuvů půdy a záplav. Mají také zásadní význam pro místní hospodářství. Vytvářejí pracovní příležitosti, jsou zdrojem materiálů, které lze využívat udržitelným způsobem a pomáhají zachovat podmínky nezbytné pro zemědělství. V posledních letech se ale lesy dramaticky změnily. Různé problémy ovlivňují jejich fungování a schopnost přinášet lidem i přírodě užitek. V některých ohledech se stav lesů v Evropě pomalu zlepšuje. Mnohé z nich ale stále ohrožují četné problémy, jako je znečištění ovzduší a vody, úbytek přírodních stanovišť a biologické rozmanitosti, požáry a sucho či rozšiřování měst do původně zalesněných oblastí. Evropská unie si význam lesů vždy uvědomovala. Již v roce 1998 unijní strategie v oblasti lesního hospodářství vyzvedla, s jakými problémy se evropské lesy potýkají a stanovila společné cíle a hlavní zásady politiky v oblasti lesnictví. Cílem nové lesní strategie, která byla přijata v roce 2021, je posílit unijní cíle v oblasti biologické rozmanitosti a zlepšit ochranu, obnovu a odolnost našich lesů. Opírá se zejména o zelenou dohodu pro Evropu, která považuje lesní ekosystémy za základ dekarbonizované společnosti, ke které Unie směřuje a kterou hodlá realizovat nejpozději do roku 2050. Nová lesní strategie se snaží zlepšit kvalitu evropských lesů a rozšířit jejich plochu, chránit je a postupně obnovovat. Zákonodárci zavedli přísnou právní ochranu zbývajících původních lesů a pralesů v Unii a stanovili právně závazné cíle obnovy přírody. Vytvořili rovněž systém plateb za ekosystémové služby pro vlastníky a správce lesů. Cílem strategie je totiž mimo jiné rozvinout finanční pobídky k poskytování služeb lesních ekosystémů. Unie tím chce dosáhnout toho, aby lesy byly obhospodařovány udržitelným způsobem. Proto například prosazuje, aby se ve stavebnictví využívalo udržitelně vytěžené dřevo a propaguje i další opatření pro udržitelné obhospodařování lesů, z nichž budou mít prospěch všichni. Chce také lépe porozumět tomu, co se v našich lesích děje. Zlepší proto monitorování lesů a zajistí, aby členské země vypracovaly vlastní plány na ochranu svých lesů. V rámci zelené dohody pro Evropu se Unie zavázala vysadit do roku 2030 nejméně 3 miliardy dalších stromů a zvýšit odolnost a biologickou rozmanitost stávajících lesních ekosystémů. Stromy musí být vysazovány způsobem, který plně respektuje ekologické zásady. To znamená, že ten správný strom musí být vysazen na správném místě a za správným účelem. Aby toho dosáhla, zavádí Unie a její členské státy různé politiky a iniciativy na podporu obnovy lesů. Mezi ně patří financování projektů na zalesňování a obnovu lesů, podpora udržitelných postupů obhospodařování a zřizování zelených koridorů. Pokud se Unie soustředí na obnovu poškozených lesních ekosystémů a podporu udržitelných způsobů obhospodařování lesů, může pomoci zmírnit změny klimatu a zachovat biologickou rozmanitost na celém světě. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
3: Lux, de Europese publieksprijs voor de beste film 2025. De vijf films die kans maken op de Lux publieksprijs 2025 zijn Animal, Daomé, Flow, Intercepted en Julie zwijgt.
4: Animal is een dramafilm geschreven en geregisseerd door Grieks filmmaker Sofia Exarchou. Op een zonovergoten Grieks eiland maakt het animatieteam van een all-inclusive hotel zich klaar voor het drukke toeristenseizoen. Kalia is de leidster van het team. Naarmate de zomer vordert, neemt de werkdruk toe. De nachten worden steeds slopender en in het donker kan Kalia haar ware strijd niet langer verborgen houden. Maar wanneer de schijnwerpers weer branden, moet de show gewoon doorgaan.